0: napsal to člověk nebo bot? Ne, to mě nebaví. To byla škoda. A hlavně nuda!
1: Top 5 Weekend.